0: už máš, ty už máš 2028.
1: No, to už nějak tak jako na tom... Na tom
0: já mám špehy jako, u vás, víš.
1: Na tom pracuje, což tahle ta věc jako opravdu změnila hodně po tom covidu. Já si vlastně zjednodušeně to vysvětluji tak, že jak vlastně

0: Hezky jsi to řekl.
1: Jo, tak filozofuješ dobře.
2: Ale 40, víš.
1: Je to pravda.
3: Kamaráde, nám je dohromady 100, ty vole.
1: Tak,
2: vidíte u pořadu stoletý.
1: Ano, stoletý v jednom. Tak pozveme ještě jednou na tu
2: krásnou...
1: Tu

0: Nebo pozvat naše diváky, co plánuješ?
1: Já určitě bych chtěl všechny pozvat na svůj narozeninový koncert teďka, co si vždycky dělám, takový jednoročně radost okolo narozenin si nadělím větší koncert. Letos máme 18. srpna v Riegerových sadech.

gorily. Už je to nějaký rok nebo řadu let. Ty se svým kamarádem Liborem Pločkem rozjel projekt toho importu kávy.

0: Havran.
1: A ty?
0: A co když si nás všimnou?
1: Pak bude legrace.
2: Ještě jenom nic, my to tu zdržíme.
3: Nesmou do své strany!
4: Tentokrát mi neutečeš, spratku.
0: Já jsem nikam neutíkal.
4: Sakra!
1: Promiň, nepájej se s ním a pošli ho taky rovnou do pekla.
0: Ten si to nezaslouží.
5: Přece byste neublížili bezbrané dívce.
1: Prší! A co s ní?
0: Jdeme na pohovor.
6: Úkol si splnil. Jsi volný, Alberte.
7: To byl dar.
0: Ale pekelný dar. Takovou moc by smrtelník mít neměl.
6: Už ses otrkal, poctiváku. To je dobře.
0: Pracuju na tom.
6: A co dál? Necháš si panství a zámek?

mění nápisy. Známe je zdánlivě důvěrně, ale jen málo kdo z nás doopravdy ví, jak vypadá takové silo zevnitř. A právě taková exkurze je cílem tohoto dílu našeho

Zaměřit, nebo z mého úhlu pohledu je o to se zaměřit na ten výsledek. Já moc nemám rád takový ty strašně sofistikovaný způsoby marketingu, teďka furt někdo chodí.

kapsách do 9. patra, kde mi spadne znovu do stejného redleru a pak do příjmových buněk, kam asi materiál patří. Veškeré vás

dole, že jo, ale a dáváme to takhle dohromady a ono to krásně funguje, to chtěl naučit a já jsem si vlastně, když to řeknu blbě, tak nechtěně jsem si zamiloval dřevo, já to vůbec nepočítal s tím. A dřevo je tak nádherná věc, já vždycky s oblibou říkám, že rukojeti na mývu opeč borstu jsem se

a atmosféra malých Benátek. Člověk si jen těžko může vybrat malebnější kulisu pro začátek společného života. Další z nepřehlednutelných dominant Chioggia je Torre de